0: Gooi an ceol seo go mór a bhaim ar chuoine in airan agus ar fud an dam, ach go raibh teanna ann os rud ag raibh na grúpaí seo ag chuna in méir le comá. Tá an Bangor inis a dúscuirt na tíre agus i buisteach chuig BBC Radio Cymru, ba na chaint le Gareth Ewan Jones, léirthóir agus láirthóir radio, seo ag leirtlam faoin tréimh se sin.
1: Dwi yn sicr fod y llwyddiant gafodd y Furries a'r Gorkies wedi annog bandiau I ganu'n Gymraeg.
2: Mas ym gweld se rod biog nis casta na sin. Ceigr ar yr bwyr leis na Super Furries agos na Gorkies yn teif elod yn tiorin. Fi yn rasin ar hw dyfwrfa I canna as berla. Bani eintach a fi antw agos spregadur bani ela I da lana ach ilim cintagur canna as bratnish bychwys le sin. Seachas gur sór bhannaí bratnacha a bhí iontu. Ba bhfuil an tionchar a bhí ag a bhuam ná a deanga in áir éire. Is féidir fuam na Gorkies agus na Furries a chluisteáil maisdan tú le hanchuid bhannaí bratnacha inis. Chun an éir na rá deirí chomá sin le tuisgur as béirla a chanadar, so ceapam gúil an dá rud an.

Hamodirach a ní maianacha nó dóir a chlustal le Miki Matsubara Rivishin le Le Silo chulamuid anba siire. Anis tamod a chul fánacht an rud pap chiol seo atá siúl lang fúi láthairs tamod a chul chlustal Plastic Love le Maria Takeuchi.